97 jak když jsme slyšeli kol. Jo, for si kdem si dneska partikulár, kdy marn nechtěli. Nejlepší se mají jen, marn nechtěli, když toho, že taky šazám, jo, for si to Ebo ať byste se nedár o nejlek takéj, on teď tisma. A líbí spero, andy wahda, li. Skur, jak jen ty diletant vír, tal classic, ty diletant vír, tal house. Born Slippy,